pátek se vrát domů. Za oknem svítí jen lampy a déšť. Děti už pomalu usínají. Ale maminka ještě potichu sedí a čeká na zprávu. Lásko, jsem v pořádku.